pijem zlo počas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel v napad. Z levo sem zamahnul, z desno ga prijel za vrat. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas.